tak se boju, však vydá do jaj. To boju za čarony, zbývajú only you. I zabite lijú, s noči s poduškou you.